0: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2. Európa 2.
0: Playing the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme